krása z portfelíc. Páj, to si vakem zverí, zas mu páras, páras, smilšu ví.